0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já jdu domů!

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 7 hodin. Radio MB.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.

Zase mě rušíš uprostřed schůzek, když svoje uši nastavuju můze. Chceš-li jen klábosit, přestaň se vtírat, teď mám porady a zasedání rad. Každej tu čeká na můj další pokyn, roztáčím země kouly svými kroky. A ty chceš řešit, jak mají se žena a děti. Vole, co je ti?

0: bylo 8 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: A já vám teď nabízím další úterní zprávy Rádia MB. Z důvodu odstávky elektřiny bude ve čtvrtek 14. května od 7 do 10 hodin uzavřeno infocentrum na autobusovém nádraží u Bondy centra. Následně bude otevřeno podle běžné otevírací doby, tedy do 16 hodin. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl před jednáním vlády.
3: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci. V minulosti odstranili zábrany, nějakým způsobem nechali větší volnost těm fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, a střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
1: Sport.
2: 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu trenér českých hokejistů Radim Rulík. Jde podle něj o budoucnost českého hokeje a debutovat mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Gavlas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovarčík a Jan Mandát. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hezké ráno, 8 hodin a skoro 7 minut k tomu. Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Můžeme se v rychlosti podívat na silnice, na Mladoboleslavsku. Aktuálně nám dopravní nehody nehlásíte vy ani dopravní servery, takže to je dobře. My vám přejeme samozřejmě šťastnou cestu. No a hezké ráno, nezapomeňte, že v 9 hodin začne další dopolední rozjezd. Dnes budeme mluvit například o fotbale. Ano, protože právě dnes disciplinárka rozhodne o trestu pro Slavii za nedohrané derby. Asi všichni ten trest už očekávají, ale uvidíme, třeba nás něčím překvapí. My vás nepřekvapíme skvělou muzikou, tu pro vás budu mít jak do 9. hodiny, tak v dopoledním rozjezdu. Třeba hned teď nám bude zpívat přátelé Ilona Čáková. Dáme si píseň, která nese název Lháři.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.remont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: bavilo 10 hodin. Radio MB. Pěkný úterní den, nabízíme zprávy. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude Lukášova a Klaudiánova ulice a také parkoviště v ulici Jana Palacha. Nezapomeňte včas přeparkovat svá auta. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Informovala o tom Vanda Rajnuchová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Sport. Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy a skladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den vám přeji.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

zahradě strom, pár fotek štěstí jen ve vzpomínkách. Chtěli jsme navždy, pak přišel zlom.

0: že tě sejmou.
1: Requiem, a to se docela hodí, protože dnes bude jasněji, disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynese verdikt nad Slavií, se kterou po nedohraném derby se Spartou zahájila řízení kvůli závažnému porušení povinností pořadatele. Co se stalo, to už všichni víme, všude se o tom psalo, všude se o tom mluvilo, dokonce i kluci předpokládám, že tohle zaznamenali.
2: Ano, ano.
1: No tak to už.
3: Ono to nešlo moc nezaznamenat.
1: Takže Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10milionová pokuta. Ta komise, jejíž mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, může tresty i zkombinovat. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už v neděli oznámil, že klub uzavře do odvolání severní tribunu. Výtržníky klubu potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Jeden z nich už trest dostal. Slavia také avizovala, že bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Včera jsem koukal na Tiki Taka, pokládám, že je to vy asi ne.
2: Ne.
1: Můžete mít Jaroslava Tvrdíka rádi nebo ne, včera to tam vysvětlil všechno celkem polopatě opatření, které se chystá Slavie a vlastně, nebo které chystá Slavie, tak jsou razantní, žádné pyro, žádné kukly a něco takového asi přijít teda muselo, ale...
3: No a já mám takový pocit, že už to jako dávno existovalo a stejně to jako neuhlídají moc.
1: No, těžko se to uhlídá. Včera právě ten rozhovor v Tiki Taka, jako říkám, hodně napověděl. O atmosféru v Edenu se teď hodně bojím, protože nikde v Česku, to si přiznejme, taková prostě není, ale uvidíme, čas zpátky vzít nemůžeme, nějak to prostě dopadne. Dnes komise rozhodne.
2: Já předpokládám, že ten zápas bude kontumovaný.
1: Velice pravděpodobně Sparta tedy vyhrála 3-0, ačkoliv 2-3 prohrála.
3: No. Se už vlastně i sami fanoušci vyjádřili, že opravdu ty spekulace o tom, že si spletli ten závěrečný hvist,
1: jo,
3: je nejspíš pravda.
1: Oni vlastně včera, Jaroslav Tvrdík mluvil o tom, že každý, kdo tam vběhnul, tak vlastně jakoby byl kriminalista téměř, jo. A v tu chvíli, kdybych já třeba zrovna byl na tribuně Sever a fandil, a vlastně všichni tam vběhli v domění, že už je konec. On to je takový zvyk, že se slaví na Hradci ploše. V tu chvíli bych možná tam vběhnul taky a neuvědomil jsem si, že jsem prostě blbec.
3: Ono stačí, včera jsme se o tom taky bavili, stačí vlastně jeden, který si splete ten hvist a tím se strhne jako ta lavina a potom už to nezastavíš. No.
1: Já si jako vběhnout na trávu, OK, ale...
2: Ale pak napadat
1: smyklice,
2: hráče, soupeře a to už je za hranou.
3: To je další věc.
1: To je naprostá kravina. My jsme Rádio MS, skvělá muzika je tady. Take That si dáme.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: hodin 21 minut pokračuje úterní dopolední rozjezd. Zatímco se řeší skandál fotbalového derby, bude šance liga pokračovat dalším kolem nadstavby. Mladá Boleslav dnes hraje doma, v 17.30 vyzve Duklu. Ve 20 hodin se ve skupině o titul bude hrát utkání Sparta Plzeň. No a zítra třeba ve 20 hodin přijde na řadu zápas Slavia Jablonec. Tak co, bude se hrát bez diváků? Dnes se to dozvíme. Dozvíme se i to, jakou muziku pro vás budu mít já. Za chvilku Slza, v této hodině třeba také Yes Brothers. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na Volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Pablova sbírka Dobrodružství nezávislosti. To je, přátelé, pozvánka na zítřejší večer do mladoboleslavské Pluhárny. Filmařská výprava čelila Hitlerově pomstě na jeho orlím hnízdě, byla zatčena ve Vatikánu a v dubnu prožila fantastickou jízdu promítání na festivalu v Kamerunu. Toto vše a mnohé další zkušenosti z natáčení nejúspěšnějšího nezávislého českého filmu vám nyní přijede tým Ďáblovy sbírky odvyprávět. A to už zítra od 19 hodin v Pluhárně můžete vyrazit.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Kabáty jsme si dali v dopoledním rozjezdu, pohodový úterní den. Kdybyste dnes chtěli něco oslavovat, no tak je z čeho vybírat. Dnes totiž máme Mezinárodní den ošetřovatelek, také Mezinárodní den profesionálních řidičů. Dále je tu Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, anebo Mezinárodní den zdraví rostlin. Takže nabídka pestrá, je důležité si prostě vždycky něco najít.
1: Má pravdu ten chlapec.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

bylo 11 hodin. Radio MB.

A já vám teď nabízím další úterní zprávy Rádia MB. Z důvodu odstávky elektřiny bude ve čtvrtek 14. května od 7 do 10 hodin uzavřeno infocentrum na autobusovém nádraží u Bondy centra. Následně bude otevřeno

0: podle běžné otevírací doby, tedy do 16 hodin. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl před jednáním vlády.
1: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci. V minulosti odstranili zábrany, nějakým způsobem nechali větší volnost těm fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
2: Sport.
0: 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu trenér českých hokejistů Radim Rulík. Jde podle něj o budoucnost českého hokeje a debutovat mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Gavlas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovarčík a Jan Mandát. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: strach, že jsi se ztratila na pořád.
1: Lucie Bílá na Rádiu MB o lásce a teď o dopravě. Pojďme se podívat na některé uzavírky. Uzavírka železničního přejezdu v Debři omezí provoz MHD, a to od pátku 15. května do 16. května, tedy na jeden den. Další uzavírka platí právě dnes. Není možné odbočit ze silnice 1/38 do ulice Na Radouči. Počítejte s tím. V sobotu dále bude velký cyklistický závod v Mladé Boleslavi. Koněvova ulice například bude uzavřena. A ještě jedna uzavírka v Tovačov ulici budou pokračovat omezení do konce tohoto roku, i s tím počítejte. Ale jo, ještě se podíváme do obce Vlkava na Mladoboleslavsku, tam se opravuje povrch silnice, s omezením počítejte do července. Jsme Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.
5: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už zavál sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se směješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak to

0: Hezké dopoledne, známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí nám vydrží minimálně do konce týdne. V Česku nás přes den čekají teploty většinou kolem 10, postupně až kolem 15 stupňů.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: to poslední dobou všechno divný. Babiš chodí pozdě, fandové Slávie zase moc brzo. No a Smartwings nám ruší lety z Česka. Týká se to oblíbených destinací, přátelé. Letecká společnost sáhla k úsporným opatřením, která nepotěší cestující. Před startem turistické sezony totiž zrušila několik letů z Prahy do vyhledávaných a oblíbených destinací. Úpravy letového řádu se dotkly linek z Prahy do francouzského Toulouse, rumunské Bukurešti a Bruselu v Belgii. Změny ovšem postihly také místa, kam Češi létají z Prahy na dovolenou k moři. Jde o Madeiru, Malorku a nebo třeba Malagu. Frekvence letů se sníží i u španělských měst Valencie a Madrid, dále Tel Avivu a nebo třeba Paříže. K úpravě spojů kvůli drahým palivům v souvislosti s krizí na Blízkém východě přistoupily už i letecké společnosti SAS a Lufthansa. Také snad se na dovču dostaneme úplně normálně bez starostí, snad se nás žádné omezení nedotkne. To přeju samozřejmě vám všem. A posílám další muziku, hezké dopoledne.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, stále ještě dopolední rozjezd. Pojďme se podívat na náš web www.radiomb.cz, tam se dočtete, pokud budete mít zájem, třeba o tom, že stavba cyklostezky Mníchovo Hradiště Bakov nad Jizerou se blíží. Kraj aktualizoval projekt a když jsme u Mníchova Hradiště, tak už pozítří bude naším hostem tady ve studiu starosta tohoto města, pan Jiří Plíhal. Rozhovor začne v 10 hodin. Na našem webu je třeba také článek o tom, že Středočeský kraj rozdělí finance na obnovu rybníků a zadržování vody. Zajímavou částku obdrží třeba i krásná ves na Mladoboleslavsku na obnovu vodní nádrže. A na našem webu se samozřejmě píše i o hudebním festivalu Bolka Fest, který se nám blíží a který se uskuteční už 29. a 30. května. Časový harmonogram je venku, podívejte se právě na náš web. Další zprávy už za chvilku, bude tu 12. hodina.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: To až jednou ztratím zrak,

0: bylo 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB startují právě teď. Mladá Boleslav chce začít letos s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu její součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení vypsalo město veřejnou zakázku. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily. Meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Čísla shrnuje Jana Gottwaldová z Českého.

0: Maloobchodní tržby v březnu po očištění o cenové vlivy pokračovaly v meziročním růstu. Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen s oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravinu.
1: Sport.
2: Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Tampere. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015. Takové byly úterní zprávy. Posíláme další muziku.
1: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

pohodový úterní den. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Úřady práce evidovaly 364 472 uchazečů, přibližně o 8 tisíc méně než o měsíc dříve. Počet volných míst stoupl zhruba o 3 tisíce na 94 483. Nejvyšší nezaměstnanost stále zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha. Mezi okresy má nejvyšší nezaměstnanost Karviná, následuje Most, Bruntál a Chomutov.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Bylo 13 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
0: Pěkný úterní den, nabízíme zprávy. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude Lukášova a Klaudiánova ulice a také parkoviště v ulici Jana Palacha. Nezapomeňte včas přeparkovat svá auta. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Informovala o tom Vanda Rajnuchová z tiskového oddělení dopravce.
2: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
1: Sport.
0: Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy a skladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den vám přeji.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.

0: Pavli, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458, www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.

já vám teď nabízím další úterní zprávy Rádia MB. Z důvodu odstávky elektřiny bude ve čtvrtek 14. května od 7 do 10 hodin uzavřeno infocentrum na autobusovém nádraží u Bondy centra.

0: následně bude otevřeno podle běžné otevírací doby, tedy do 16 hodin. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl před jednáním vlády.
1: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci. V minulosti odstranili zábrany, nějakým způsobem nechali větší volnost tím fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, a střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
2: Sport.
0: 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu trenér českých hokejistů Radim Rulík. Jde podle něj o budoucnost českého hokeje a debutovat mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Gavlas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovarčík a Jan Mandát. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: Toch.

přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790.

0: Trocha slunce, trocha energie od kapely Crossband na start našeho dalšího odpoledního úletu s datem 12. května. Přátelé, máme tu úterý, máme tu 14. hodinu. No a já se opět hlásím od mikrofonu Rádia MB. Moje jméno je Luky, no a s vámi jsem tu tradičně do 16. hodiny, tak i když nám počasí nepřeje, my si dobrou náladu budeme udržovat alespoň pomocí muziky. Jamelia, Reme, Mark Voss s Darrow Rollins, no a taky Alphaville nás čekají. Dneska si představíme jednu hudební novinku, jednu českou hudební novinku, na to se můžete těšit už za malou chvíli. Krom toho se mrkneme na to, co jsou to, nebo co je to limerick. No a zkrátka užijeme si fajnový odpoledne, i když trochu větrné, tak si dejte pozor, ať vás to nikam neodfoukne. A já už sem posílám další muziku. Alphaville, Big in Japan je pro vás tady, právě teď.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes vynesla verdikt nad nedohraným sobotním derby mezi Slávií a Spartou. Derby skončilo očekávaným vítězstvím Sparty 3-0 kontumačně. Sešívaní dostali také rekordní pokutu ve výši 10 milionů korun a 4 zápasy budou hrát v Edenu bez diváků. Disciplinární trest dostala i Sparta, která musí uhradit 600 tisíc korun za vhazování pyrotechniky na hřiště. Po této kontumaci ve prospěch letenských se náskok Slávie na čele tabulky snížil na 5 bodů a v závěrečných 3 zápasech se boj o titul pro sešívané lehce komplikuje. Sparta dnes večer přivítá Plzeň, Slavia zítra Jablonec.

0: před dvěma lety Mark Voss oživil tuhle tu písničku z roku 1982, kterou tehdy naspívala Dara Rollins. Za mě se to hodně povedlo. Je to taková stará novinka, ale každopádně já tady pro vás mám jednu aktuální. No a tu má na svědomí Eva Farna, která má už jenom měsíc, než jako první česká zpěvačka odehraje 3 koncerty v pražském Edenu, o kterém se mimochodem teď docela dost mluví, i když ne tedy v souvislosti s koncertama, ale samozřejmě se zápasem Sparty a Slavie. Derby, který se na konci tak úplně fanouškům nepovedlo. Ale každopádně zpět k Evičce. Ta právě k této příležitosti, tedy k příležitosti koncertů, nahrála další nový single. Ten Farna napsala s Janem Vávrou a Ronim Janečkem, no a ten jí taky rovnou produkoval. Eva se v téhle novince vyrovnává s tématikou věčního pracovního koloběhu, přehlcenosti, vyčerpání, no a během zaničím, co nevíme, jestli za to vůbec stojí, jak řekla sama zpěvačka. Podle ní se single zamýšlí nad tím, kde se v člověku berou podobní vzorce, no a jestli je to vůbec zdraví. Písnička se jmenuje Perpetuum Mobile, no a my si ji právě teď úplně poprvé představíme u nás na Rádiu MB a v našem playlistu má rozhodně svoje místo. Tak pojďme na to. Eva Farna a z Brusu nový single Perpetuum Mobile na Rádiu MB. Pojďme na něj mrknout.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz.
4: www.radio.mb.cz.
5: Radio MB.
6: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

Tady u nás pod rádiem se pracuje, vrtá, zbíjí, no a také nás také trošku tehle ten hluk může rušit, tak pokud byste slyšeli nějaký divný zvuky, je to právě tohle. No a kdo ví, třeba já zase naopak ruším pány dělníky. Každopádně ale my se jdeme podívat na další téma a tím je, jak už jsem říkal na začátek, Den limeriků. Ani já jsem nevěděl, o co přesně jde, a tak se na to pojďme mrknout a hned vysvětlit. Den limeriků je oslavou vtipných, krátkých, pětiveršových básniček s rýmovým schématem AABBA, který proslavil Edward Lear. Tyhle ty říkanky často s nesmyslným nebo absurdním obsahem baví čtenáře po celém světě. Typický limerik začíná představením osoby a místa, pokračuje popisem a končí vtipnou pointou. Tak to byla taková malá osvěta a my se jdeme podívat, jak taková limerická básnička nebo říkanka může vypadat. Tak příklad, byl jeden dědeček v Šegedu, který jel na starém medvědu. Když se ptali kluše, odpověděl suše, je z rodu neklusavých medvědů. No tyhle ty říkanky, ať se nám můžou zdát jakkoliv praštěný, jsou ve světě hodně oblíbený. Jednu takovou má na svědomí třeba i sám Karel Kryl. Viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu k hoře. Brloh pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. No také tohleto jsou limerici, tak klidně si zkuste něco podobného vymyslet, naveršovat, no a klidně mi to pošlete, já se o to se všemi rád podělím. Teď už se jdu dělit o další muziku, no a tu posílám na vlnách Rádia MB právě teď za vámi. Mějte fajn úterý.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB startují právě teď. Mladá Boleslav chce začít letos s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu její součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení vypsalo město veřejnou zakázku. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily. Meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Čísla shrnuje Jana Gottwaldová z Českého statistického úřadu.
3: Maloobchodní tržby v březnu po očištění od cenové vlivy pokračovaly v meziročním růstu. Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen z oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin.
1: Sport.
2: Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Tampere. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015. Takové byly úterní zprávy. Posíláme další muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Očekávaný verdikt je znám. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Po kontumační porážce 0-3 se boj o titul zdramatizoval. Sparta 3 kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z 8 na 5 bodů. Podle generálního ředitele Slávie Martina Říhy se souhrnná škoda pro Slávii bude pohybovat kolem 50 milionů korun. Postih si od disciplinární komise odnesla také Sparta. Dostala pokutu 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Jirku, vám do uší dál hraje vaše Rádio MB a právě teď je taky Green Day, The American Dreams is Killing Me. To je start do druhé poloviny našeho odpoledního úletu. Před námi Erika, Max Ozo a taky Xindl X. Za malou chvíli se taky podíváme na jednu změnu, co se týká Lega. Ta změna se týká věku, dokdy si můžete s Legem hrát. No ale teď se pojďme mrknout na něco, co právě teď koluje internetem. Já se o fotbal zas až tak nezajímám, na to tady máme našeho specialistu Romana, ale já myslím, že i lidi, který fotbal moc nezajímá, teď v poslední době sledujou kauzu derby Sparty a Slavie, kdy fanoušci předčasně vtrhli na trávník, napadli některé hráče, no házeli světlice do fanoušků Sparty. Tohle všechno se teď hodně probírá na internetu a vlastně i mezi lidma se v podstatě o ničem jiným nemluví. No a disciplinární komise dnes konečně vydala verdikt. Sobotní derby kontumovala výsledkem 3-0 ve prospěch Sparty právě po výtržnostech fanoušků sešívaných. Fotbalová Slavie tedy teď tabulku vede o 5 bodů. No kromě kontumace taky příští 4 domácí zápasy Slavie odehraje bez diváků, no a vyfasovali taky tučnou pokutu v maximální možný výši, tedy 10 milionů korun. Potrestána byla ale i Sparta, která za chování fanoušků musí zaplatit 600 tisíc korun. No, tak tohleto je samozřejmě hodně přísný, ale určitě by se tyhle věci stávat ve sportu neměly. No ale zase tímhletím incidentem se český fotbal opět dostal do povědomí lidí, kteří právě fotbal ani nesledují. No, tak snad si to příště fanoušci rozmyslí, ale my už jdeme do slíbený muziky. Já posílám Michala Hruzu do nové hodiny. Je to Mezi námi. Tak pojďme do toho.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Až den otevřených dveří jednou v nebi budu mít všechny známí, co jsem postrácel, půjdu

0: Ladíte vaše Rádio MB a já tu právě teďka mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Lega nad 99 let. Protože právě ti měli smůlu až do dnešního dne, respektive do tohoto víkendu, protože doporučení na všech výrobcích Lega je, že je určený pro lidi od 4 do 99 let. No tak pokud vám je 100, měli jste smůlu. S Legem jste si sice hrát třeba mohli, ale bylo to nelegální. Samozřejmě berte to v uvozovkách, neberte mě za slovo, ale každopádně tohleto se změnilo. Protože, jak jsem říkal, krabice Lego už dlouho nesou ikonický nápis věk 4 až 99, ale právě díky Siru Davidu Attenboroughovi, který oslavil 8. května svoje 100. narozeniny, fanoušci žertovali, že už oficiálně překročil věkovou hranici právě pro Lego. No a v reakci na to společnost Lego s nadsázkou aktualizovala věkový rozmezí na vybraných obalech na 4 až 100 plus a taky zveřejnila narozeninový hold na počest Attenborougha. Takže svět je opět v rovnováze, no a i vy nad stovku si už můžete pohrát. Teď ale jdeme hrát další muziku. A já pro vás posílám Olgu Lounovou a Raega, jejich Nezlomnou. Tak užívejte.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: Píseň Děda, která je pro Kubu hodně osobní a pokaždé se u ní na koncertě dojme. A musím říct, že i na mě to hodně podobně funguje. Kamarádi, Kuba Děkan s námi oslaví naše 7. narozeniny v Bezně, takže i tam si určitě dědu dáme. Narozeniny oslavíme opět v listopadu, konkrétně 14. No a kromě Kuby Děkana jsme si taky pozvali pekaře Green Day Revival. Luboš Odháněl s námi bude slavit. No a aby toho nebylo málo, ještě jsme přidali kapelu Alchymie, takže jak jsme už říkali, je to takový narozeninový mini festival v Bezně. No, my už se nemůžeme dočkat, už se nám to pomalu, ale jistě blíží, sice hodně pomalu, ale ono to opět uteče. No a pokud u toho chcete být s námi, tak můžete už právě teď kupovat lupeny na portále Ticketlife, někam si je doma pečlivě uložit, no a těšit se s námi. Takže ještě jednou, Kulturní dům Bezno 14. listopadu 7. narozeniny Rádia MB. Budeme se na vás těšit. Teď už se na vás těší Roman, který dneska podruhé dorazí za mikrofon. No a já se tím pádem s vámi loučím. Těším se na vás zase zítra při středě a při 14. hodině s odpoledním úletem. Mějte se fajn, užívejte zbytek úterý, no a užívejte muziku. Tak ahoj!
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: Pěkný úterní den, nabízíme zprávy. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude Lukášova a Klaudiánova ulice a také parkoviště v ulici Jana Palacha. Nezapomeňte včas přeparkovat svá auta. České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Informovala o tom Vanda Rajnuchová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
2: Sport.
0: Reprezentační brankář Dominik Pavlát se po dvou letech ve Finsku vrací do hokejové extraligy a skladně vytvoří dvojici s Adamem Brýzgalou. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den vám přeji.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hezké odpoledne, tak už všechno víme, už je skoro všechno jasné. Slavia musí zaplatit 10 milionů korun, rozhodla tak disciplinární komise. A když k tomu připočteme všechny ty restrikce, tak celková suma, kterou Slavia za to provinění vlastně musí zaplatit, se pohybuje zhruba kolem 50 milionů korun. A to už není málo, to už se nechce platit ani žádnému miliardáři. Sparta tedy derby vyhrála kontumačně 3-0 a stadion v Edenu bude na několik zápasů uzavřený. Jestli mi z toho něco vadí, tak právě ten uzavřený stadion, protože komu tímhle prospějete? Kdo za to všechno tedy nakonec bude pikat? No právě slušní fandové. Takže ano, ano, ale zavřený stadion za mě nešťastné. My se za malou chvíli budeme věnovat něčemu příjemnějšímu, zůstaneme na Mladoboleslavsku, protože nadační fond Škoda Auto chce bezpečnější cesty do školy. Spouští proto grantový program Bohulibé, za chvilku si o tom povíme více. Hezké úterní odpoledne.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: úterní odpoledne si užíváte ve společnosti Rádia MB. Tak přátelé, nadační fond Škoda Auto vyhlásil novou grantovou výzvu. Bezpečné cesty pro děti, zaměřenou na jednu z nejzranitelnějších skupin v dopravě. Program s celkovou alokací 10 milionů korun pomůže obcím připravit i realizovat konkrétní úpravy v okolí škol, školek a volnočasových zařízení. Nově přináší komplexní podporu od prvního návrhu řešení až po jeho realizaci, přičemž poběží průběžně do roku 2029. Pokud vás zajímá více, podívejte se na náš web www.radiomb.cz, tam je nový článek. Cílem je prostě to, aby silniční infrastruktura byla nejen bezpečná, ale také se postupně stávala příjemným prostředím. Kde můžete třeba podávat žádosti o tento grant, to se opět dozvíte na našem webu. Teď ale zpět k muzice, pokračuje Hodina s Romanem.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: dál.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: Hezké odpoledne. Dneska někdy po obědě jsem byl na benzínce natankovat a tak jsem čekal na odpolední zprávu, jestli nám ceny paliv zítra klesnou anebo půjdou nahoru. Když jsem natankoval, tak samozřejmě, že zítra klesnou, přátelé. Benzín v Česku se bude moci zítra prodávat maximálně za 43,87 a nafta za 42,11. Stropy nám tedy v obou případech klesnou, ale také záleží na jaké benzínce samozřejmě tankujete. Mnohde je to ještě levnější. Stejně když si vzpomeneme na ty časy, kdy jsme tankovali za dvacku, jo, ty už jsou dávno pryč. Tak to bychom měli pohonné hmoty. Na začátku této hodiny jsme probrali fotbal, teď se můžeme krátce zaměřit také na hokej, protože naši krátce popolední odletěli do Švýcarska, kde už je v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu do Bernu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se nezapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Připojili se třeba také Lukáš Sedlák a Matěj Blimel. První zápas odehrají naši v pátek večer ve 20 hodin a 20 minut proti Dánsku. To byla poslední informace ode mne, dnešní hodina s Romanem pomalu, ale jistě končí. Mikrofon předávám Davidovi. Těším se na vás zítra v dopoledním rozjezdu, tedy mezi 9 a 12 hodinou.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
0: A já vám teď nabízím další úterní zprávy Rádia MB. Z důvodu odstávky elektřiny bude ve čtvrtek 14. května od 7 do 10 hodin uzavřeno infocentrum na autobusovém nádraží u Bondy centra. Následně bude otevřeno podle běžné otevírací doby, tedy do 16 hodin. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v návaznosti na výtržnosti v závěru sobotního derby mezi Slaví a Spartou v Praze vytvořit pracovní skupinu k legislativě týkající se bezpečnosti na stadionech. Šťastný to řekl před jednáním vlády.
2: Český fotbal se posunul strašně dopředu v prevenci. V minulosti odstranili zábrany, nějakým způsobem nechali větší volnost těm fanouškům a bohužel se to takto negativně vrátilo. Pro mě je alarmující počet té pyrotechniky, která se tam dostala, vůbec to, že někoho napadne v místě, kde jsou i malé děti, střílet pyrotechniku do obličejů druhých lidí a podpalovat stadion, to je prostě nepřijatelné a je potřeba se nad tím zastavit a tu situaci skutečně radikálně řešit.
1: Sport.
0: 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na mistrovství světa ve Freiburgu a Curychu trenér českých hokejistů Radim Rulík. Jde podle něj o budoucnost českého hokeje a debutovat mohou gólman Dominik Pavlát, v obraně Marek Alšer, Tomáš Cibulka, Tomáš Gavlas a v útoku Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Michal Kovarčík a Jan Mandát. Takové byly další úterní zprávy. Krásný den.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Už máme úterý 12. května, svátek slaví Pankrácové, no a počasí, tak to se nám pořádně zkazilo. Jinak Pankrác to je jméno řeckého původu a vykládá se jako všemocný a vševládný. No, já vám přeju krásný den, no a za malou chvíli už si řekneme taky o tom, jaký trest dostala fotbalová Slavia, no a podíváme se třeba taky na hokej.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Tady je Rádio MB, pojďme se podívat za fotbalovou sláví. Disciplinárka totiž skontumovala ten zápas po sobotní pražském derby na Slávii, tak na 3-0, to je jasný pro Spartu. Bylo to předčasně ukončený, navíc Slávia taky musí zaplatit pokutu 10 milionů korun a další 4 soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. No, vyšlo jí to pěkně draho, co říkáte? Tady je další muzika.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
8: Rádio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: Tady je Rádio MB, krásný den vám přeje od mikrofonu David. No a teď už se taky pojďme podívat na mistrovství světa v ledním hokeji. Pro český národní tým všechno začne v pátek ve 20 hodin a 20 minut. Budeme hrát s Dánskem, tak snad to dopadne a první zápas ve skupině vyhrajeme. Já budu koukat, teď se loučím a těším se na slyšenou zítra zase po 17. hodině.
1: Rádio MB.
2: MB. MB. MB.

0: Radio MB.
1: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou noc.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy Rádia MB startují právě teď. Mladá Boleslav chce začít letos s budováním nábřežního parku na levém břehu řeky Jizery nedaleko oblasti u Česany. Na první etapu její součástí je stezka pro chodce a cyklisty, lávka přes slepé rameno a osvětlení vypsalo město veřejnou zakázku. Maloobchodní tržby v Česku v březnu zrychlily. Meziroční růst na 4,9% z revidovaných 3,7% v únoru. Čísla shrnuje Jana Gottwaldová z Českého statistického úřadu.
3: Maloobchodní tržby v březnu po očištění o cenové vlivy pokračovaly v meziročním růstu. Vyšší tržby jsme zaznamenali ve všech skupinách prodejen, kromě specializovaných prodejen z oděvy a obuví. Největší podíl na meziročním růstu maloobchodních tržeb měl prodej prostřednictvím internetu a prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin.
1: Sport.
2: Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Tampere. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015. Takové byly úterní zprávy. Posíláme další muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Když jsem byl ještě školkou povinný, maminka četla mi pohádky před spáním, hledal jsem v nich svoje hrdiny, řešil jejich těžkosti, problémy a úskalí. Čert ví, kolik princezen já za tu dobu stihl poznat jsem.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: V kapse roz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pardali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
3: Znáte je všichni.

I já to pamatuji. Byl jsem náčelníkem kmene Apačů. Byly to těžké, ale krásné časy. Rád na to vzpomínám. A z toho všeho zůstaly jen vzpomínky a oni, těžkej pokondr, to byl indiánský sen.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytary.

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: www.radio.mb.cz
8: Radio MB.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Vím, že nejsem nejplodnější strom z tvýho sadu. Dobře vím, že nejsem nejasnější.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.